0: Signál Radio, to nej z osmdesátek.
1: Why it's greased lightning?

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: 3,5 minuty před 6 hodinou vás z éteru signálu probouzili Eurythmics, první dnešní zprávy, tak už v rukou třímá Lucka Sinková. No a po nich se můžete těšit na opět 80kové hity od Cher anebo Chrise D.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky omrkneme po ránu, jak to vypadá na silnicích. Hned takhle brzy tu máme žel dvě nehody na dálnicích. D7, 73. kilometr ve směru na Prahu. Tam osobní auto srazilo divoké prase. A ještě jdeme na D1, 99. kilometr ve směru Brno u Havlíčkova Brodu. Tam havarovalo jedno nákladní vozidlo. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno s datem 14. srpna přeje Lucie Sinková. Vítejte u prvních dnešních zpráv. Vláda chce na boj proti suchu, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim má projednat zákon, který určí 20 plánovaných vodních nádrží. Národní koalice proti suchu začne fungovat v pondělí. Opozice vládu kritizuje za nedostatečné řešení sucha a vedra. Zátěžový test e-dokladů přinesl data od 30 tisíc uživatelů. Také 58 tisíc přihlášení a 6,5 tisíce nových registrací. Ministerstva vnitra to označují za úspěch. Test ověřil fungování služby při vysoké zátěži a odhalil místa k technickému vylepšení před říjnovými volbami, kdy bude možné prokázat totožnost i elektronickým občanským průkazem. Americký prezident Donald Trump včera podepsal výnos, který zavádí až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich součástí. Na drony dovážené z Evropské unie a některých dalších zemí se bude vztahovat 15% clo. Bílý dům krok zdůvodňuje národní bezpečností a také snahou snížit závislost Spojených států na zahraničních dodavatelích.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire, stroj, na kterém UR AF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů. Dodejme, že z evropských šampionátů v dlouhém bazénu včera vybojovala už čtvrtý titul a celkově 6. medaili.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes si užijeme sluníčka, bude většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme na severovýchodě, kde naměříme okolo 26. Na Signál Rádiu 80. A Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
3: Je mi ctí s vámi vstávat a i ode mě místo dovolenkáře Jirky dostanete při pátku ten nejlepší ranní servis, tedy očekávané události, jak bude venku, a ze všeho nejdřív otevřeme kalendárium pro 14. srpen. Dobré jitro i se vzpomínkou na Chris Rio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin, k ním 10 minut, probouzí vás signálové ráno do pátku 14. srpna, což je světový den ještěrek, ne těch dopravních prostředků používaných většinou ve skladech, ale zvířátek. Myslím, že dneska byste na nějakou narazit mohli, protože se rádi vyhřívají na slunci a toho bude určitě dost. Detaily ty zjistíme už za pár chvil, ale ještě předtím se sluší popřát Alanům k dnešnímu svátku, 67. narozeninám i legendárnímu americkému basketbalistovi a olympijskému šampionovi Magicu Johnsonovi. No a o rok později, 14. srpnový den 1960, přišla na svět v Anglii zpěvačka Sarah Brightman. Určitě si vybavíte její obrovský hit z poloviny 90. let, který natočila s Andrejem Bocelli a jmenuje se Time to Say Goodbye. Tohle už je ale Paul McCartney. Ten vzpomínal, jaké to bylo, když byl young boy. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje

Probouzí vás ranní signál 2 minuty po 6:45, ano, to je ten správný čas, no a John Travolta, Olivia Newton-John, letní den, podíváme se, jak bude.

0: 6.20 stylově, pecka v ránu na Signál rádiu, vonící létem, protože 14. srpnový den, který je v kalendáři, tak tomu se dá přisoudit označení letní, bude totiž převážně jasno. Teď po ránu zatím měříme 13, ale během dne vystoupají nejvyšší denní teploty na 28 až 32 stupňů. Na severovýchodě bude o malinko méně, a to 27. Užívejte léto, dokud se dá.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na

0: 6.23, vstáváte se Signálem a to je dobře, protože se dozvíte, co nachystal pátek 14. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Po více než 4 měsících má být obnoven provoz na opravené a zmodernizované hlavní vzletové a přistávací dráze pražského letiště. V hlavním městě zůstáváme, začíná zde totiž vzpomínková akce, aby sny nezešedly k výročí srpnových událostí let 1968 a 69. Nabídne výstavu, archivní dokumenty, setkání s pamětníky i večerní promítání českých filmů. Hradec Králové počínaje dneškem do 16. srpna, tedy do neděle, hostí triatlon nový závod Ironman s téměř 3,5 tisíci sportovci ze 45 zemí. Akce přinese rozsáhlá dopravní omezení v historickém centru města a startuje Barum Czech Rally Zlín, prestižní automobilová soutěž, potrvá

0: Dalibor Janda za námi a před námi 3 minuty, které nás dělí od 6:30, tak aspoň část vyplníme aktualitami z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na tuzemských silnicích máme teď hlášenou nehodu v Olomouci, kde nás posloucháte patrně přes DAB, Chválkovická ulice, kde došlo ke střetu osobního vozidla s autobusem. Jinak jsou všechny sledované komunikace teď bez potíží, tak snad nám to vydrží co nejdéle. Pěkné ráno.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned 2 dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.

0: 4 minuty po půl sedmé vstáváte s ránem na Signál rádiu. Pokud znáte nějakého Alana, tak mu popřejte k dnešním meninám a úplně pro všechny budu brzy mít přehled, o čem se mluví a píše na zpravodajských serverech. A navíc prověříme i 14. srpnové počasí. Hezké ráno.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem. Rozhovory na Signál rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: hodinách 6.39, krásné páteční nitro z ranního signálu. To je za okny a podobně to bude i během dne, kdy má být jasno, tedy to ráno je teď velmi jasné. Podle meteorologů budou nejvyšší teploty stoupat na 26 až 32 stupňů. I v 1000 metrech na horách nebude chladno, protože teplomíry tam ukáží kolem 22 stupňů. Čili letní den jako malovaný. Užívejte ho i teď muziku.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: I minutu před 6:45 vás probouzí signálové ráno a má pro vás zásadní zprávy.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že se v pondělí sejde vláda, aby obnovila národní koalici pro boj se suchem, která vznikla už v roce 2018. Na její projekty, včetně nových přehrad, chce kabinet 4 miliardy korun. Zároveň premiér navštíví vodní nádrž Slapy. Sucho již výrazně omezilo provoz malých vodních elektráren. Soupeřem Jablonce v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy budou skočtí Rangers, kteří po remíze 1-1 v odvetě třetího předkola Evropské ligy vypadli s polským Bialystokem. Jablonec do závěrečného play-off o hlavní fázi postoupil přes RFS Riga. Severočeši rozhodující dvojzápas rozehrají za týden venku a na trávnicích ještě zůstaneme. Na Letné bude možná brzy odpálena přestupová bomba. Podle informací důvěryhodného webu Infotbal se má na hostování s opcí do Sparty stěhovat bývalý slávista Matěj Jurásek, který aktuálně působí v anglickém Norwichi. Pražský klub se údajně o 22-letého křídelníka zajímá už dlouho a přestup by se měl dokončit tento týden. Pěkné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Vstáváte s pátečním ranním signálem. Pevně věřím, že po ránu nikam nespěcháte, ale pro jistotu informace přesná o čase 6.48 a tenistka Kateřina Siňáková si dál žije svou deblovou pohádku. S čínskou parťačkou Xuan Zhang totiž slaví nejcennější společnou trofej. Ve finále Masters v Torontu včera před půlnocí porazili italsko-americký pár Sara Erreniová, Nicole Melecherová, Martinezová po setech 6-3, 6-4. Pro českou hráčku a úřadující světovou jedničku ve střeře se tak jedná o neuvěřitelný 38. kariérní titul, 10. na úrovni WT 1000 a už 6. v této sezóně. Celým turnajem navíc Siňáková a Zhang prošly bez ztráty jediného setu. Nebojím se říct, že už jde ožijící legendu bílého sportu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: 4 minuty chybí do 7 hodiny, to znamená, že já už tady nejsem sám, přede mnou připravená Lucka Sinková. Ahoj.
1: Je, ty jsi tam dal nějakou krásnou podkladovku letní.
0: No je,
1: připadám jak na Havaji někde. Hezké ráno všem.
0: Ano, dnes je před námi pochopitelně letní den. Dá se tak.
1: Opět.
0: Dá se
1: překvapivě.
0: Určitě zmíníš víc počasí, ale ty jsi už tady nakousla, že máš za sebou jako veselý start do toho 14. srpna.
1: No nejenom já, protože když jsem chtěla přejít tady přes silnici k nám do rádia, která vlastně všechna naše rádia patří pod Primu a by bylo jasno, kde to je. Sídlíme hned vedle Prahy 10 úřadu.
0: A hned naproti krematoriu.
1: A no taky, ano, to je strategické místo. No ale proč o tom mluvím? Protože zhruba před hodinou, nejenom já, ale všichni řidiči, kteří se pohybovali v těchto místech, proto jsem to popisovala, a všichni tramvajáci, všichni jsme se tam zasekli, protože stále svítila červená. To bylo tak vtipný. Prostě a já nemohla přijít, málem jsem tam stála ještě teď. A já doufám teda, že už ta kolona se rozjela a tramvajáci taky už nabíjí.
0: No, vidíte, co se stane, když přestanou jít semafory. No.
1: Tak, přesně, to se děje. A co se děje jako jinde ve světě, no, to si řekneme za chvilku ve zprávách. Třeba kam dnes míří kroky Andreje Babiše a Aleše Juchelky a proč byla včera část D10 zavřena 5 hodin.
0: No, tak těšíme se na zprávy, Lucko.
1: Já taky.
2: Signál Rádio doprava.
0: Ještě před ním ale zjistíme, jak to teď vypadá na tuzemských silnicích. V Praze máme nehodu v Mozartově ulici. Dodávka s osobním autem se potkala a ještě se bouralo v Pardubicích, konkrétně v Dělnické ulici. Tady došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním. Šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké páteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem práce Alešem Juchelkou zavítá do Frýdku Místku. Jejich návštěva zároveň symbolicky ukončí vládní prázdniny a odstartuje kampaň před komunálními volbami. Na vysoké školy míří silné ročníky, univerzity ale nemají dostatek míst ani peněz. Příští rok by bez navýšení financí nemuseli veřejné školy přijmout až 10 000 maturantů. Dálnici D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu včera uzavřela zhruba na 5 hodin nehoda 3 aut. Jeden člověk zemřel, další 4 byli zranění. Jednoho transportovali záchranáři do nemocnice Letecky a dálnice byla opět průjezdná krátce před 10:30 večer. A i provoz na železnici byl včera komplikovaný, a to na trase mezi Olomoucí a Ostravou. Jeden ze spojů včera v podvečer na několik hodin zastavilo v úseku Studenka a Jistebník stržené trakční vedení. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Bylo tedy nutné evakuovat zhruba 150 cestujících. Kolem 10:45 večer začaly vlaky jezdit po jedné ze dvou kolejí.
1: Co se děje v regionu?
3: Přestavba Smíchovského nádraží vstoupila do další fáze, která ale přináší výluku jedné z kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati má vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobsluhují a některé z vlaků nejedou vůbec. Cestujícím jsou na nádraží k dispozici koordinátoři, kteří poradí. Celý projekt měl být dokončen v závěru roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: České fotbalové kluby měly v pohárové Evropě 50% úspěšnost. Podrobnosti přidá Petr Plintovič.
4: Ve třetím předkole konferenční ligy uspěl Jablonec. Ten vyhrál i odvetu v Lotyšsku. Tým RFS Riga porazil 2-1 a ve čtvrtém závěrečném předkole se utká s Glasgow Rangers. O konferenční ligu si zahraje také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. Votroci prohráli oba duely s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy 0-1. V Istanbulu rozhodl jediným gólem Václav Černý.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I dnes si užijeme sluníčka, bude většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme na severovýchodě, kde naměříme okolo 26. Na Signál Rádiu 80 a Lukáš Bláha.
1: Signál Rádio.
5: Já vám přeju 2 minuty po 7 hodině, pokud možno klidné páteční ráno s datem 14. srpna a co se k němu váže historicky, tak to se dozvíte už za pár chvil. Ještě předtím je tu Michael Sembello a jeho Maniak.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vítává s vámi signálové ráno, máme 7 hodin a 9 minut v kalendáři 14. srpen. Přání všeho nejlepšího, tak patří Alanům. A když se dívám do historie, tento den roku 1980 vedl Lech Walesa stávku v gdaňských Loděnicích, což později vedlo ke vzniku odborového hnutí Solidarita, které přispělo k pádu komunistického režimu v Polsku. Před 67 lety poprvé spatřil světlo světa jeden z nejlepších basketbalistů všech dob, Erwin Magic Johnson. Ten byl v roce 1992 členem prvního amerického Dream Teamu a získal zlatou olympijskou medaili na hrách v Barceloně. Ještě o rok dříve se stal prvním světově proslulým sportovcem, který se veřejně označil za HIV pozitivního. No a když se vrátíme do přítomnosti, tento den, na tento den připadá také neoficiální světový den ještěrek, který si připomínají zejména zoologické zahrady. Tak tam, když tak vyražte, a my už se vracíme zpátky do playlistu. Signál.

Dvě minuty po 7:15 vás probouzí signálové ráno. Pokud se chystáte ven, tak ještě to na triko není. Zatím měříme 14 stupňů, ale denní maxima půjdou mnohem výš. Konkrétně se rtuť teploměru bude pohybovat od 27 do 31 stupňů. A hlavně klidně můžete doma dechat deštníky, protože pršet nemá. A obloha podle meteorologů dnes téměř vymetená, jasno, až skoro jasno. Dobré ráno. Vstávám.

0: díky, že vstáváte s ránem na Signál Rádio. V 7.24 vám na oplátku přineseme, co se bude dít v pátek 14. srpna.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Po více než 4 měsících má být obnoven provoz na opravené a zmodernizované hlavní vzletové a přistávací dráze pražského letiště. Metropole ještě jednou, začíná zde totiž vzpomínková akce, aby sny nezešedly k výročí srpnových událostí let 1968 a 1969, nabídne výstavu, archivní dokumenty, setkání s pamětníky i večerní promítání českých filmů. Dnes započne rekonstrukce jednoho z nejvytíženějších úseků dálnice

0: D10 u Mladé Boleslavy mezi exity Bezděčí na Kosmonosy. Práce by měly skončit 5. října a ode dneška do 23. srpna se koná Lipno Sport Festival, který nabídne sportovně relaxační program pro celé rodiny s cílem motivovat jak aktivnímu trávení volného času. Nesmíme zapomenout na Barumček Rally Zlín. Prestižní automobilová soutěž potrvá do této neděle. Dobré páteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je s vámi ranní signál. Ještě jeden mezinárodní den náleží datu 14. srpna. Zanedlouho se o něm pobavíme, ale nejdřív minutu před půl osmou zjistíme, jak to jezdí.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Věřte nebo ne, přátelé, ale momentálně jsme bez nehod. Přesto se zdržíte, a to na výjezdu na dálnici D7 teď z Prahy, a to mezi prvním a druhým kilometrem je tam porouchané vozidlo. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace. Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou. Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: Doznívá džunglový hit Tight Fit, hodiny ukazují 7.34, dobré páteční jitro z rána na Signál rádiu a je možné, že v divoké době přelomu 80. 90. kdy frčel kamarád do deště, jehož muzika pode mnou zní, jste si nechali udělat takzvaně kérku. Já o tom mluvím proto, jelikož 14. srpnový den je dnem odstraňování tetování. A třeba po letech už vám to nepřijde jako takový dobrý nápad. Průzkumy ukazují, že asi čtvrtina potetovaných lidí lituje svého tetování a zájem o laserové odstranění na klinikách v Česku každým rokem roste v řádu tisíců případů. No, myslím, že asi nejčastější je to v případě toho, že si dotyčný nechá na kůži dát jméno své milované osoby a pak to jaksi nedopadne. To je už pak trošku problém. Jediné, u čeho se to dá ještě celkem zachránit, je jméno Lenka, to mi totiž posílala moje kamarádka, kterou tímto zdravím, a hlavně na Moravě se to hodí, protože tam si k Lence můžete přidat pá a máte vytetovanou pálenku.
1: Signál Rádio vám přeje

0: ladíte ranní signál 7.38, tak to je přesný čas. No a v kalendáři, kromě Alanů, je v liturgickém kalendáři taky pan Smil. A já tady mám pranostiku pro dnešní den. Po svatém Smilu slunce ztrácí již svou sílu. Tak to zatím úplně nevypadá. Podle předpovědi dnes i zítra bychom mohli naměřit na teploměrech i tropickou třicítku, konkrétně 27 až 32 stupňů. Navíc k tomu bude úplně ideální obloha, jasno až polojasno. Takže deštík žádný určitě neočekávajme. Takže zatím slunce má tu sílu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na signál rádia.

0: Za dvě minuty bude 7:45, dáváte si páteční signálové ráno a jak je to s koupáním na jihu Moravy, zjišťoval náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Sinice ovládají postupně vodní plochy na jihu Moravy. Problém je už i v lagunách nádrže Nové Mlýny. Koupání tam může pro některé podle hygieniků představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda zatím v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Bezproblémové koupání je podle nejnovějšího měření v přírodním biotopu v Brně-Jihu, v Bouslavicích na Hodonínsku nebo v Kovalovicích na Brněnsku. Podle údajů z minulého týdne se dá koupat i ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada Rakovec, Roklé a Sokolské koupaliště, nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Ve vodní nádrži Letovice Vranová hygienici vodu minulý týden také hodnotili jedničkou. Naměřili však zvýšenou hodnotu chlorofilu, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Dvě minuty po 7:45 máte ten správný ranní signál a ani dnes v něm nebude chybět jedna radostná aktualita.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: My Češi se totiž dožíváme vyššího věku než kdy dřív. V červnu letošního roku žilo v naší republice rekordních 1186 lidí starších 100 let. Dvakrát více než před 10 lety. Gerontologové mluví o lepší péči, zdravějším životě a bohatší společnosti. Společnost Eurostat navíc odhaduje, že v roce 2075 bude v Česku téměř 29 000 lidí starších 100 let. Otázkou zůstává, zda je o co stát.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Za 4 minuty 8:00, to znamená, že jsme v závěru 2. hodiny dnešního pátečního rána na Signál Rádiu s datem 14. srpna. Mimochodem, Alanům patří dneska přání jenom toho nejlepšího k svátku. A přede mnou už je Lucka Synková. Ahoj.
1: Ufuněná, uhoněná, hezké
0: ráno. Ale
1: nakonec
0: si to stihla.
1: No, ale dalo mi to zabrat teda.
0: Já jsem to už jsem si říkal, že tady budu vyprávět nějakou pohádku, ale nakonec
1: to jsi tomu... měl.
0: Ne, já myslím, že posluchači už takhle mají dost toho po ránu.
1: Já už ještě... že by si uspal. Já jsem to totiž vzala druhou stranu. My tady máme různé chudby. Kdybyste to tady viděli, tak si říkáte, že to je jak bludiště. A jak jsem to vzala tou druhou stranu, tak jsem to málem nestihla. No nic, zprávy budou.
0: Ano, a v nich počkej, ne, já to začnu jinak. Hodně nebo málo? Je to hodně nebo málo? Dva měsíce prázdnin, anebo...
1: Málo.
0: Málo?
1: Málo.
0: Jo.
1: Ve mně je pořád to dítě.
0: No to chápu. Na druhou stranu já myslím, že my jako Češi máme podle mě skoro nejvíc. Když se tak jako, já jsem viděl nějakou anketu a kolem nás, třeba v Německu, tam je to asi 6 týdnů.
1: No, tam to mají jako rozložené, protože tak. Německo, jak je ohromné, že jo, ano, tak to mají ano. Na etapy. No nic, nicméně ministr Plaga, ty už to naťuknul, na sítích rozproudil právě debatu, která se týká 2měsíčních letních prázdnin, tak více ve zprávách, a lupiči ve Francii si nedají pokoj a nedají pokoj a letos kradli, jak víme, ve známých muzeích, v loni na podzim i v Louvru, korunovační klenoty, a po čem sáhli teď? No. To vás nenapadne jen
0: to
1: tak.
0: To jsem sám zvědav. Mně ještě napadlo 2 roky prázdnin, nic víc. No, pojďme radši na dopravu.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Ne, já mám zakázáno vedením této stanice zpívat, pojďme tedy na silnice. Nehoda je na silnici 63 u Velké Dobré, okres Kladno, je to na sjezdu z dálnice D6. Potkali se tady motocykl s osobním vozidlem, tak v těchto místech určitě nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 14. srpna, 8 hodin ráno, hezký den přeje Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga na sociálních sítích rozproudil debatu o tom, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. Z příspěvků, které za několik dní nazbírali jednotky tisíc komentářů, vyplývá, že ministr uvažuje nad rozložením současného dlouhého letního volna více do průběhu roku. Vláda chce na boji proti suchu, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim má projednat zákon, který určí 20 plánovaných vodních nádrží. Národní koalice proti suchu začne znovu fungovat v pondělí. V Litvínově na Mostecku v noci na dnešek hořela průmyslová hala. Na místě zasahovaly desítky hasičů. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Předběžnou škodu stanovil vyšetřovatel na 3 miliony korun a příčina požáru se vyšetřuje. Lupiči v jihovýchodní Francii se v noci ze středy na čtvrtek vloupali do obchodu specializujícího se na sběratelské karty, zejména na Pokémony, a ukradli karty za téměř 80 tisíc eur, tedy přibližně za 2 miliony korun.
0: Co se děje v regionu?
2: S letošní návštěvností jsou provozovatelé pražských koupališť spokojeni. Díky dlouhotrvajícímu letnímu počasí je o koupání velký zájem. Pokud bude teplo i na přelomu srpna a září, může jít o rekordní sezónu. Návštěvnost vzrostla například také v akvaparku Šutka, který nemá venkovní bazén. V nejteplejších dnech mívá odpoledne zcela naplněnou kapacitu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavkyni Barboře Sémanové se na krku houpe další zlato. Její vítězný závod prožíval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Plavkyně Barbora Sémanová je po čtvrté v kariéře mistryní Evropy. Z toho po třetí v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži navíc výrazně vylepšila svůj český rekord o 74 setin sekundy. Sémanová je také novou rekordmankou evropských šampionátů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I dnes si užijeme sluníčka, bude většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme na severovýchodě, kde naměříme okolo 26. Na Signál Rádio 80. A Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Já vás i po 8. moc zdravím a v této hodině budeme mimo jiné taky naposledy soutěžit o letní čtení kniha Mikulášovi nevydařené cestálie a k tomu přihodím hrneček s logem našeho rádia. Tak to si určitě vychytejte. Ještě předtím vás vezmu na Plzeňsko. Obec Merklín opravuje rozsáhlý zámek. Tak na to si i taky počkejte a hezké ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: To, co v 80 slyšíte, je ranní signál, kde si teď uděláme takový předvíkendový výlet směr západní Čechy, konkrétně na jihu Plzeňska se totiž malá obec Merklín pustila do opravy zdejšího rozsáhlého zámku. Ten se dostal do jejího majetku už v roce 1990. Aktuálně se dokončuje přestavba kinosálu za více než 4 miliony korun na společenský sál pro 150 lidí. Více prosradí starostka Jana Nováková.
1: Až bude zrekonstruovaný ten sál, to asi se bude čím pochlubit. Přes léto se tam občas zatoulají nějaký turisti a přijdou se zeptat, tak samozřejmě tím neodmítneme a ukážeme, co chtějí, ale jsme udělali celou střechu. Tu jsme teda dělali na třikrát na etapy. Dostali jsme teda z Plzeňského kraje vždycky nějaký příspěvek na to. No, pak jsme tam měnili plynový topení, kotle, takže to taky stálo hromadu peněz. Ta knihovna taky, jo.
0: No a k tomu dodávám, že kulturní památka v Merklíně už spolkla 25 milionů korun. Současná část rekonstrukce by měla být hotová v listopadu a mimo jiné v okolí obce Merklín na Plzeňsku můžete navštívit i zříceninu hradu Roupov, zámek Chudenice s americkou zahradou nebo historický klášter. My už teď navštívíme nějaké místo, kde je k dispozici hazard, ale naštěstí jenom ten hudební. Tohle je Richard Marx.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Minutu po 4:15 jste s pátečním signálovým ránem, ačkoliv nám dnes budou teploty atakovat tropickou třicítku, patrně nedojde k překonání maxima pro 14. srpnový den. V roce 1952 totiž bylo na našem území naměřeno 35,5 stupně. To dnes podle meteorologů nejčastěji 27 až 31. Nehledě na počasí, už brzy si budete moct v našem vysílání něco vyhrát, ať máte příjemné ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 910, 260, 910 a potom ještě správně zodpovědět buď ano nebo ne. A vypadá to, že už skutečně máme někoho na zmíněném čísle. Já se proto ptám, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Dušan.
0: Hezké ráno, Dušané. Jste připraven na soutěžní otázku?
1: Jsem připraven.
0: Jo, já jsem si říkal, že vás nebudu při pátku trápit. Já věřím, že by to mohlo vyjít, jestli se aspoň trošku orientujete ve sportu, tak to klapne. Co vy na to?
1: Zkusíme to.
0: Jo. Vyhrála česká hokejová reprezentace někdy zlatou olympijskou medaili? Ano nebo ne?
1: Myslíte v hokeji?
0: V hokeji, ano.
1: Určitě. Nagano.
0: No jasně, že jo. Tady je dokonce důkaz místo slibu.
2: Zepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.
0: Tohle to se dá poslouchat pořád. 1-0, tenkrát jsme dali Rusko. No a já vám dávám tím pádem za prvé potlesk.
1: Děkuju.
0: A k tomu náš hrneček a knížku Mikulášovi Nevydařené cestálie. Necháte si to nebo někomu darujete?
1: Já se vás neslyšel ještě jednou, prosím.
0: Jestli si tuhle tu výhru necháte nebo poletí někomu jinému jako dárek?
1: Rád dávám dárky, tak to dám jako dárek.
0: A tak to je krása. Tak jo, potom dejte případně vědět, jestli měl úspěch, ale já věřím, že ano.
1: Ano.
0: A hlavně vydržte, Dušané, ještě na lince, ať se domluvíme, jakým způsobem to nejprve půjde k vám, ta výhra, ano?
1: Dobře, děkuji. Mějte se všem hezký ráno,
0: taky.
1: Hezký víkend a všechno, ať vychází.
0: Ano, přesně tak, mějte se nádherně. No a soutěž je sice pro dnešek v tahu, ale v pondělí budeme úspěšně pokračovat. Tentokrát ovšem s jinou výhrou.
3: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: ladíte ráno na Signál Rádio, možná mi dáte za pravdu, že občas nedat průchod emocím je u sportu těžká věc. Já s tím mám celoživotně dost velký problém, až se sám za sebe někdy stydím, co to ze mě vlastně se v tu chvíli stává. Takové zvíře skoro až, ale ještě jsem na tom asi dobře. Nějaká ta raketa letěla, no to... To se stane v tenise. Pojďme teď ale na takový menší hřiště pro tenis, stolní tenis. Čínský junior totiž neudržel po zápase právě v pingpongu nervy na úzdě, když poslední set prohrál potupným skóre 0-11. Když poražený Chao Yen Chao pokazil poslední míček tím, že ji zahrál do síťky, odhodil vztekle pálku na stůl. To by ještě nebylo tak hrozné. Zamířil k vítěznému protihráči. Ten očekával, že si oba podají ruce, jak velí sportovní pravidla. Ovšem Chao namísto toho kolegu udeřil pěstí do hlavy tak, že mu upadla pálka na zem, načež jej ještě kopnul. No tak takhle opravdu fair play vypadat nesmí a nemůže. Asi nepřekvapí, že nakonec se dočkal kontumace, taky diskvalifikace a ročního zákazu startu. Tak takhle tedy opravdu o víkendu, přátelé, až si budete něco zahrát, tak takhle se k sobě nechovejme. Hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: vaším uším se line páteční ranní signál s datem 14. srpna a lehce po půl deváté pojďme zjistit, jak to vypadá v provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se v okrese Brno venkov v Modřicích, Brněnská ulice, tady jsou v sobě osobní vozidlo s motocyklem a ještě míříme do Prahy na sjezdu z ulice 5. května na Spořilovskou jsou v sobě nákladní vozidlo s osobním, to znamená, že v těchto místech určitě počítejte se zdržením a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Nejlepší probuzení do nového dne.
2: To je ráno na Signál rádiu.
1: Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport.
2: Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí.
1: Víme, jak to jezdí na silnicích.
2: A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele.
1: Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete.
2: To je ráno na Signál rádiu.
1: Vstávejte s námi.

0: Přesný čas 8:37 v přijímačích vám tak stále ještě zní ráno na Signál rádiu a dáme si tip, kam vyrazit. Důvod je ten, že během srpna Jindřichohradecká úzkokolejka nabízí parní vlaky 4x týdně, kino pod širým nebem, prohlídku deb, výstavu i koncert ve vlaku. Mluvčí provozovatele Markéta Bočková k tomu říká.
1: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky na nádraží v Jindřichově Hradci. Myslím si, že tenhle zážitek určitě stojí za to.
0: To ano, v průběhu prázdnin každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou, ve středu, v pátek a v sobotu si můžete skočit na parní vlak směr Nová Bystřice.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Tři minuty před 8:45 posloucháte ranní signál a dobrá zpráva před víkendem pro ty, kteří úplně jaksi nemají rádi zimu a pořádně se rádi zahřejí. Slunečné a teplé počasí vrcholí během soboty a neděle teplotami přesahujícími supertropických 35 stupňů. V pondělí už by ovšem měla Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. To je naopak potěšující informace pro ty z vás, kteří horku úplně nehoví. Co si budeme povídat? Příjemné ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Je s vámi ranní signál, už nám nezbývá mnoho prázdninových víkendů, ten nejbližší nám ovšem přinese opět mnoho akcí. Některé z nich pro vás vybral kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte jasno o svém víkendovém programu, tak mám pro vás pár tipů a začneme třeba v zoologických zahradách. Ta v Praze má v plánu komentovanými krmeními a setkání oslavit Mezinárodní den slonů. Jihlavská zoologická zahrada oslaví Mezinárodní den tamarínu pinčích. Seznámíme se tak s těmito drobnými, kriticky ohroženými primáty. Pokud to máte kousek do Rumburku, tak se určitě v sobotu stavte. Na programu jsou tady totiž slavnosti města a nabízí bohatý program. Kdo chce vidět hromadu traktorů, tak zamíří do Žďárce u Seče, kde je v plánu v sobotu oblíbená traktoriáda se spanilou jízdou, závody traktorů, soutěží v koulení pneumatik a bohatým programem pro děti i pro dospělé. A co takhle vyrazit na pivko? Zvu vás totiž i na 36. ročník Mezinárodního pivního festivalu v Litoměřicích. Veřejná část tohodle festivalu zaplní v sobotu zdejší Tyršovo náměstí. Pokud jste si vybrali, tak stačí vyrazit. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Je tu

8.51, dopřáváte si závěr pátečního rána na Signál Rádiu. No a jestli vám teď bude připadat trochu zvláštní to, že oznámím to, že jak si někdo může nosit na krku kus svého kolena, je to pravda a je to, představte si to nebo ne, sám Elton John, protože tenhle sir a naprostá hudební legenda si po výměně obou kolen nechal svoje odstraněné češky a proměnil je ve šperk. Zakomponoval je totiž do náhrdelníku na míru a místo lékařské památky z toho vznikl přívěšek. Vlastně asi proč ne? No. Tak jo, tak doufám, že vy, až vám něco takhle zůstane po nějakém lékařském zákroku, tak na to spíš raději rychle zapomenete. Tedy takhle bych to měl já, ale hold, někdy jsou ty hvězdné maníry trošku jiné. Hezké ráno.

0: Dvě minuty před 9:00 ve finiši pátečního rána na Signál Radio jsme si hráli tenhle skvostný duet dvojice Andrea Bocelli, Sara Brightman, protože ta druhá jmenovaná má dneska 66. narozeniny. Tak jí přejeme všechno nejlepší. Ona už dávno se nevěnuje úplně pop music, ale v opeře jí najdeme a tak dále. Andrea Bocelli, ten ovšem stále, no, naposledy na mistrovství světa jsem ho viděl. Tam zpíval Lucko, že?
1: No kam ty se všude dostaneš, čověče, ale já jsem si představila totiž ten dort, já už zase myslím na sladké a na kafe, že tam Sarah bude mít ty dvě šestky, viď? Jak kdyby se s náma podělila, dala bych si teď ke kafíčku.
0: Proč ne, to je pravda, tak třeba nás poslouchá, no, Sarah Brightman.
1: Jo, akorát někdo jí to překládá simultánně, sakra. Co mi zpráva,
0: kdo
1: že ví, chceš vědět?
0: Tak
1: příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých resortů, proč a s kým to všechno doplníme ve zprávách a jak podvodníci zjišťují, že z nás něco lidově řečeno kápne. Oni fakt na to mají fígl. A on zjistí, jestli si jako ochotnej si občas ukrojit. Oni jsou chytřejší, jak uměla inteligence. Ukrojit ze své výplaty, jsem chtěla dodat. No?
0: To je neuvěřitelný. No tak dávejte si pozor, Lucka vám prozradí, co všechno vy jste...
1: Čeho jsou schopni.
0: Tak. Tak jo, počkejte si na to.
2: Signál Rádio doprava.
0: V prvé řadě ale míříme do provozu. Máme nehodu v Praze na Dvořákově nábřeží. Došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou a ještě silnice 262 okres Česká Lípa u Stružnice. Tam jsou v sobě momentálně dvě osobní vozidla. Klidnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné páteční dopoledne, vítejte u dalších zpráv s Lucí Sinkovou. Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých resortů s ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok. Uvedl to premiér Andrej Babiš během včerejší tiskové konference k opatřením, které vláda chystá v postupu proti suchu. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027. Cenu Václava Havla za lidská práva budou spoluorganizovat nadace Viza 97 a Charty 77, uvádí jejich zástupci. Dodejme, že Havlova knihovna se už podílet nebude. Jihočeští hasiči hasí požár domu v obci Bradáčov na Táborsku, který byl nahlášen včera večer. Požár lokalizovali, dnes předpokládají nasazení těžké techniky. A ještě také od včerejška likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. O půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Díky veřejným výpisům si snadno ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty.
1: Co se děje v regionu?
3: Do tématu případné rekonstrukce železničního mostu v Praze na Výtoni vstupuje také svaz cestujících ve veřejné dopravě. V dopise, který zaslal ministru dopravy, požaduje do 30 dnů definitivní rozhodnutí o případné rekonstrukci. Ministerstvo se brání tím, že postup dalšího řešení Správa železnic oznámí do konce roku a rozhodnutí musí vycházet z odborného posouzení, nikoliv z veřejného tlaku. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Plavkyni Barboře Sémanové se na krku houpe další zlato. Její vítězný závod prožíval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Plavkyně Barbora Sémanová je po čtvrté v kariéře mistryní Evropy. Z toho po třetí v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži navíc výrazně vylepšila svůj český rekord o 74 setin sekundy. Sémanová je také novou rekordmankou evropských šampionátů.
2: O druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I dnes si užijeme sluníčka, bude většinou jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme na severovýchodě, kde naměříme okolo 26. Na Signál Rádio 80 a Lukáš Bláha.
1: Signál Rádio.
5: A já vám v 9 hodin a 4 minuty přeju bezvadné páteční už dopoledne. Na jeho startu se můžete těšit na jednu speciální pecku z našeho magneťáku. Než se tak stane, je tu taky 80ková Madonna.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: přijímačích vám zní páteční dopolední signál a po Crowded House pojďme na slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A když řeknu Dave Stewart, tak možná ještě nebudete úplně doma, ale když přidám Annie Lennox, je nadmíru jasné, že mám připravenou britskou dvojici Eurythmics. Mimochodem se 70 miliony prodaných nosičů se jedná o jedno z nejúspěšnějších hudebních duetů nebo dvojic, které kdy vystupovaly. Přispěl k tomu i tenhle jejich hit z roku 1983, ve kterém se ptali, kdo je ta holka? Who's that girl?
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: krátce před 9:30 ze Signál rádia Aliče u Nanota speciále, ale pokud vám zatím nápady na víkend nepřipadají dosti extra, pak je to úplně jednoduché, koukněte se na naše webové stránky, stačí naťukat signalradio.cz a tam v záložce aktuality najdete spoustu tipů na místa, kde to bude stát za to, kde to bude takzvaně opravdu žít. No a to i u nás, tady v našem playlistu zase 80-kově Cindy Youngblood za malou chvíli, anebo Phil Collins. Dobré dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: pátečním dopoledním vysílání Signálu. Velký hit z konce 80. podání Simio Youngblooda Sit and Wait. Vy se teď též klidně v klidu posaďte, abyste si vychutnali postřehy od našich sousedů, které nese kolega Luboš Dvořák.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Tentokrát jsme se toulali v dolinách. Jak zpívá znovu objevovaný zpěvák Karol Duchoň. Při návštěvě Bachledovej doliny ve východních Vysokých Tatrách jsme objevili největší a nejdelší potoční skanzen Osturňa. Jedna dřevěná chaloupka stála vedle druhé. V jedné je i krčma s haluškami a uzeným. Zaparkovat se dá pohodlně a zdarma u kostela s cintorínom nebo u hasičárny. AI nás pak zavedla pod vrcholy Malé Fatry ke Šutovskému jezeru, přezdívaného Plitvická jezera, ale bez Vinetua. Moc vody zaplaveného lomu s kulisami odtěžených stěn připomínala film Poklad na Stříbrném jezeře. Jenže během naší návštěvy panovala horka, a tak areál připomínal čínský bazén. Už podle parkoviště za 4 Ečka bylo jasné, že se k vodě musíme prodrat sice zdarma, ale přes slunící se nejen domácí. Vzdali jsme to. Tak snad příště. Tak do počutě. Luboš Dvořák.

0: I po těch mnoha letech je to stále velká síla. Hey, Loose and the News vám též přáli ve vysílání signálu. Krásné páteční dopoledne. Za 3 minuty tu bude 8. hodina. To znamená, že přede mnou už je Lucka Sinková, která připravila nejnovější zprávy a po nich se můžete těšit na opět hity v rámci 80. léta Blondie, Falco nebo New Order.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ovšem míříme na tuzemské silnice. V Brně se srazily 2 dodávky v Bratislavské ulici. Pokračujeme do Prahy. V Pražské ulici tak tady došlo ke střetu 2 osobních aut. A ještě jdeme do Prahy Kolovraty, tedy východ Čech. Tady máme havárii motocyklu v Černokostelecké ulici. Tak v těchto místech určitě počítejte se zdržením a ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio zprávy.
2: V pátek 14. srpna je vaším společníkem Signál Rádio a u zpráv vás vítá Lucie Sinková. Na vysoké školy míří silné ročníky, univerzity ale nemají dostatek míst ani peněz. Příští rok by bez navýšení financí nemuseli veřejné školy přijmout až 10 000 maturantů. Letos má do prvních ročníků nastoupit až 64 000 studentů. Školy proto varují, že bez rychlého řešení může část zájemců o studium zůstat bez místa. Zátěžový test e-dokladů přinesl data od 30 000 uživatelů, 58 000 přihlášení a 6,5 tisíce nových registrací. Test ověřil fungování služby při vysoké zátěži a odhalil místa k technickému vylepšení před říjnovými volbami, kde bude možné prokázat totožnost i elektronickým občanským průkazem. Benzin na Slovensku na začátku srpna podle statistiků zlevnil na 4týdenní minimum. Nafta se prodávala za nejvyšší ceny za poslední 3 měsíce.
1: Co se děje v regionu?
3: Drzost majitelů obytných vozidel nezná mezí a na vlastní oči se o tom mohli přesvědčit lidé procházející kolem pražské Rokytky. Na její hladině se totiž objevila obrovská zelená skvrna, kterou nakonec museli přivolaní hasiči zachytávat pomocí norné stěny. Šetření ukázalo, že se jednalo o biologický materiál z chemického WC. Jelikož šlo o odbouratelný materiál, tak policie přivolána nebyla. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul, s Čiankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. V této sezóně Siniaková dosáhla na 6. turnajový titul. Dodejme, že finále dvou hry dnes v noci středoevropského času obstarají Polka Iga Švionteková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
1: Signál Rádio počasí.
2: Páteční den bude bez oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba z 80. let.
1: Signál Rádio.
4: A kromě ní tež v příštích chvílích zařadíme zpátečku za hudebními událostmi pro 14. srpnový den. Nenechte si ujít třeba ten, ve kterém se přestali kámošit král popu a Paul McCartney. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju parádní páteční dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ten správný dopolední signál, protože se teď dozvíte zásadní milníky spojené s dnešním datem.
1: Signály hudební minulosti.
0: Na počátku je tu vlastně hned jeden konec, a to kamarádského vztahu. 3 roky po úspěšném duetu The Girl Is Mine radí Paul McCartney Michaelu Jacksonovi, aby své finance vložil do vlastnictví hudebních práv. Král popu proto 14. srpna 1985 učinil vítěznou nabídku ve výši 47,5 milionu dolarů na více než 250 písní skladatelské dvojice McCartney-Lennon. To se ukazuje být vynikající investicí, ale jejich přátelství tím bylo zadupáno pod zem.
2: Michael, we're not gonna fight about this, okay?
3: Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter.
0: Po proudu času plujeme do letopočtu 1993, kdy necelé 2 roky, které uplynuly od jeho smrti, zaznamenal Freddie Mercury svůj první solový hit číslo 1. Skladba Living on My Own vyšla původně v roce 1985 na albu Mr. Bad Guy, ale až výtečný remix britské party No More Brothers ho vynesl k hitparádovým výšinám.

Vzpomínka má téměř státnický význam. 14. srpna před 11 lety byl poprvé v historii zveřejněn playlist oblíbené muziky prezidenta Spojených států amerických. Bílý dům se připojil ke Spotify a Barack Obama do svého seznamu interpretů zařadil Aretu Franklin, Boba Dylana, ale třeba též Coldplay.

0: pátečního dopoledního éteru Signál Rádia jsme si krátce před 10:30 dávali Simply Red, ale vraťme se ještě na pár okamžiků do dnešního rána, ve kterém nechyběla tradiční dobrá zpráva. A ta hovořila o tom, že my Češi se dožíváme vyššího věku než kdy dřív. V červnu letošního roku žilo tady v naší krásné zemi rekordních 1186 lidí starších 100 let. Dvakrát více než před 10 lety. Gerontologové mluví o lepší péči, zdravějším životě a bohatší společnosti. Společnost Eurostat navíc odhaduje, že v roce 2075 bude v Česku téměř 29 000 lidí starších 100 let. Otázkou jen zůstává, jak moc kvalitní v takto požehnaném věku náš život ještě může být.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Těžká páteční romantika z éteru signálu. 2 minuty před 10:45, Milli Vanilli.
1: Ano, takhle jsem chtěl říct, že zní pohodinda.
0: Ano, i tak se to dá nazvat. Luky Frélich, už přede mnou ahoj.
1: Hezké dopoledne.
0: Od té doby, co jsme se neviděli, jak tak na tebe koukám, nepřibylo žádné tetování, viď?
1: Jo, takhle. Možná taky gramy nebo kilogramy, ale tetování nepřibylo. I když takhle. Je pravda, že jeden čas se nad tím velmi, ale velmi uvažoval. Skoro jsem byl přesvědčený, že ano.
0: No, já o tom mluvím z toho důvodu, že 14. srpen je den odstraňování, tetování.
1: Odstraňování.
0: Údajně až čtvrtina lidí lituje toho, že si někdy nechali dát takzvaně kérku a přemýšlí nad tím, že by to jako dali pryč.
1: Takhle, jestli je tam třeba jméno bývalýho partnera, vůbec to nerozporuju a docela to i chápu.
0: To je úplně přesný. Jediná možnost, já už jsem o tom mluvil, ale připomenu to, je na Moravě. Tam, když si necháte lenku,
1: a pak můžeš udělat Alenku.
0: Pálenku.
1: Pálenku.
0: Tak.
1: Tam jako, ano, tyhle ano. Univerzální jména, který lze předělat, tak. Jsou vlastně jako výhodný.
0: Tam to jde.
1: Protože pak máš ještě jako pocit, že jsi šel jako znovu na tetování. Že přibylo něco jiného, něco nového.
0: Jasně.
1: Takže tohle to já jako chápu. Žádný problém, žádný problém.
0: Je to pravda. Takže to by asi ne. Zatím neplánuješ to v nejbližší době.
1: Jako Alenku, pálenku.
0: Ne, myslel jsem celkově tetování, jako obecně.
1: Ne, zatím neplánuju.
0: No. Já taky ne, ale třeba bude nějaká sázka 80-ková na Signál rádiu a pak by to teoreticky možná, že bychom to hecli.
1: Jo, takhle.
0: Nějakýho interpreta, že bychom
1: když by si jí prohrál tu sázku, takže by ses nechal potetovat něčím, co já ti vyberu.
0: To je možnost, ano. Takže,
1: takže třeba zadek, kdyby jsi nechal vytetovat.
0: No, tak uvidíme. Nechme to otevřený ještě. My se každopádně neloučíme, protože uslyšíme se. A to zase zítra ve stejném složení, no. Takové to best of na Signál rádiu. Přejeme vám super víkend i přesto a Luky, tobě hezké vysílání po 11. hodině.
1: Díky, těším se.
0: Já taky, ahoj.

0: Bananarama, za minutku bude 11 hodin, krásné páteční dopoledne. Za moment Kim Wilde, Savage Garden nebo UB40. Tak chutná naše 80-kové léto. Teď už zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte v Praze, křižovatka ulic Veselská a Tupolebova. Tady je nehoda autobusu a osobního vozidla. Na místě je policie, probíhá vyšetřování nehody a můžete se nárazově zdržet. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Dostavba dvou nových bloků v Dukovanech může podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka vyjít celkem na 600 až 700 miliard korun. Původně se přitom v souvislosti s vítěznou nabídkou jeho korejské společnosti KHNP mluvilo o částce kolem 400 miliard. Ta ale nezahrnovala náklady na financování. Podle některých odborníků může být konečná cena ještě vyšší, zejména pokud se stavba protáhne. Náklady totiž může výrazně ovlivnit právě cena financování a případné zpoždění projektu. Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun. Důvodem byly nedostatky v některých kontrolních procesech, které se týkaly prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Podle vyjádření ČSOB kontrola neprokázala, že by se banka na praní špinavých peněz podílela nebo že by jejím jednáním vznikla klientům újma. Banka zároveň uvedla, že všechny zjištěné nedostatky už napravila. Pro krabice na pizzu, kelímky na kávu nebo třeba obaly jogurtu platí od středy nová pravidla. Výrobci a obchodníci musí hlídat, kdo za který obal odpovídá a v některých případech změnit i složení nebo potisk. Evropská unie si od změn slibuje méně odpadu a lepší recyklaci. Firmy naproti tomu varují před byrokracií a vyššími náklady.
0: Co se děje v regionu?
2: Do Koněprus na Berounsku by se mohla vrátit železnice. Trať, která spojovala Králův dvůr, Beroun a Koněprusy a která sloužila pro převoz vápence, zanikla na konci roku 1962. A je docela možné, že se dočká alespoň částečné obnovy. Klub pro obnovu malodráhy totiž plánuje obnovu alespoň 700 metrů trati a základního areálu a depa v Koněprusech. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Mezinárodní automobilová federace zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci. Teď smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát i státní hymna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Páteční den bude bez oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba z 80. let.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat herecké legendě, se kterou se budete moci potkat v Praze a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše je následujících 60 minut, s vámi Lukáš Frelich a teď i Kamufláž.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Savage Garden, teď s námi na Signál rádiu. Švédsko-americký herec Dolph Lundgren, který si mimo jiné zahrál ve filmu Rocky 4, bude 12. prosince v Praze hostem akce Noc s legendou Hollywoodu. Hlavním tématem setkání s veřejností bude 50. výročí 4. pokračování filmové série Rocky. Podle Petra Větrovského z pořadatelské agentury má herec mnoha akčních rolí dost složitý osud.
1: Paradoxem je, že ten člověk největší svůj boj sváděl častokrát mimo kameru. Prošel těžkým dětstvím, protože ho fyzicky týral jeho otec. Je to člověk, který má naměřené IQ přesahující hodnotu 160. Vystudoval ty nejprestižnější švédské a australské matematicko-chemické univerzity, umí 6 světových jazyků. Když mu lékaři řekli, že má poslední asi rok a půl života, tak porazil po 8letém boji i rakovinu. Takže je mimořádně silný člověk, který je inspirující.
0: 68letý Lundgren točí i vlastní filmy. Režíroval a podílel se na scénáři akčních thrillerů Krvavá pomsta, Zemřít je snadné či Policajt na útěku. Noc s legendou Hollywoodu proběhne v pražském Slovanském domě a vstupenky jsou k zakoupení už teď.

Survivor, Eye of the Tiger, hitovka, která pořád nakopne a baví. Za chvilku budeme hrát znovu to nejlepší z 80. let, ale teď připomenu jednu důležitou informaci, která vás potěší. Hned po víkendu v pondělí ráno, zůstane ve hře v našem ranním vysílání kvízová hra Ano nebo ne. A tentokrát hlavní odměnou pro výherce bude věc, která nejenom že potěší, ale taky ochladí. Dáme vám totiž rodinnou vstupenku do jeskyní pro dvě dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do jakékoliv ze 14 nabízených jeskyní. Jednoduše si jednu vyberete a půjdete tam zdarma. Na výběr je třeba Chýnoveské jeskyně, taky Koněpruské jeskyně, Kateřinské jeskyně. Je toho celá škála a co je hodně důležité, výborně se tam ochladíte, protože v jeskyních je průměrná teplota

0: a 7 až 9 stupňů Celsia, takže na takovéto horké letní počasí naprosto ideální zážitek. Víc podrobností najdete na našem webu signalradio.cz, tak se podívejte a v pondělí ráno vám budu držet palce.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Michal David a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahrají Smokey, Vem nebo Whitney Houston za moment. Hezké dopoledne.
1: Když slyšíš to,

0: Přiblížilo se páteční poledne, hned ten čas vypadá lépe, co říkáte. Za chvilku vám dáme to nejlepší z 80. let, Rednecks, Pet Shop Boys nebo Lisa Stanfield. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na výjezdu z Brna ve směru na Prahu po dálnici D1, 196. kilometr, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se vytváří kolona. Další komplikace vás čeká na Praze 5 v oblasti Malvazinek Radlická ulice, tady je nehoda dvou nákladňáků, projíždí se jedním jízdním pruhem, počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký páteční den přeje Lucie Sinková ze Signál Rádia. V Česku letos přibývá lidí, které pokousal netopír. Lékaři v Plzni už kvůli možnému riziku vstekliny naočkovali 8 pacientů. V Ostravě evidují od června dokonce 15 podobných případů. Odborníci upozorňují, že incidentů může v dalších týdnech ještě přibýt. Netopíři totiž právě teď migrují a často zalétávají do bytů nebo kanceláří. Lidé by se je ale neměli pokoušet chytat holýma rukama. Pokud netopír vletí dovnitř, odborníci doporučují zhasnout, otevřít okna, roztáhnout závěsy a místnost opustit. Zdravý netopír většinou sám odletí. Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Kvůli plamenům museli své domovy a další objekty opustit stovky lidí. Nejméně 19 osob se podle místních médií zranilo. Informace o případných obětech zatím nejsou. Hasiči s požárem dál bojují a situace se ve srovnání s nocí zlepšila. V Evropě má dnes pocítit teploty nad 35 stupňů Celsia více než 150 milionů lidí. Francie a Británie bojují s lesními požáry.
0: Co se děje v regionu?
1: Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci jejího okolí letadla 4,5 měsíce využívala vedlejší runway. Druhá etapa modernizace začala na konci března. Stejná omezení platila na letišti i loni, kdy byla hlavní dráha kvůli první etapě oprav uzavřena ve stejném období.
0: Sport.
1: Bývalá světová jednička Iga Świąteková se po takřka roce dočkala titulu na okruhu WTA. Polská tenistka na turnaji v Torontu proměnila v trofej svou první letošní finálovou účast. Světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu porazila hladce 6-2, 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Páteční den bude bez oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba z 80. let.
0: Signál Rádio.
2: 12 hodin a skoro 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Dlouhé vlasy nejsou výsadou pouze žen, i když rekord drží dámská populace. Podrobnosti za chvíli na start Depeche Mode a hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Podle nedávného průzkumu má dlouhé vlasy asi 23% mužské populace v Čechách. Co se týká žen, naopak krátké nebo pánský střih nosí asi jen 9% a i z tohoto minima některé ženy uvedly, že se snaží nechat si narůst dlouhé vlasy. Možná vás, dámy, bude inspirovat žena z Indie, která v současné době drží rekord. Délka jejich vlasů je neuvěřitelných 271,5 cm. Je zapsaná v Guinnessově knize. Ale pozor, je zatím velká, dlouhá píle a taky čas, protože 11 let si je nestříhala. Každý den je splétá do obrovského copu a péče o ně jí zabere několik hodin, zhruba 3 až 4, protože je musí umýt a pak taky vysušit a vyfoukat. Co je hodně důležité, spoléhá se pouze na přírodní kosmetiku a přírodní extrakty. Žádná chemie. Tak pokud byste se, dámy, chtěli inspirovat, tak to bude chtít trošku trpělivosti, přesto, že jako 11 let je 11 let, tak bych řekl nadmíru trpělivosti a hlavně nestříhat a spoléhat se na přírodní věci. Nicméně pozor, to je hodně důležité a dámy, kteří mají v současnou chvíli dlouhé vlasy, mi dejí za pravdu, že v těchto třeba dnech nebo v tomto počasí nosit takovouhle hřívu není jen tak a vlasy sami o sobě jsou docela těžké, tak se nad tím možná ještě zamyslete, jestli přece jenom ty kratší nemají nějakou výhodu.

0: Italské rytmy 80. let a Signál Rádio. Co takhle o víkendu vyrazit někam k vodě? Počasí tomu bude přát. Jaké jsou podmínky na Moravě? Prozradím za chvíli. Do té doby Bonnie Tyler, Michael Jackson nebo Bonnie M. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Michael Jackson. V pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Počasí o víkendu bude lákat k vodě. I jak je to s koupáním na jihu Moravy, zjišťoval náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Synice ovládají postupně vodní plochy na jihu Moravy. Problém je už i v lagunách nádrže Nové Mlýny. Koupání tam může pro některé podle hygieniků představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda zatím v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Bezproblémové koupání je podle nejnovějšího měření v přírodním biotopu v Brně-Jihu, v Bouslavicích na Hodonínsku nebo v Kovalovicích na Brněnsku. Podle údajů z minulého týdne se dá koupat i ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada Rakovec, Roklé a Sokolské koupaliště, nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Ve vodní nádrži Letovice Vranová hygienici vodu minulý týden také hodnotili jedničkou. Naměřili však zvýšenou hodnotu chlorofilu, uvedla ČTK. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za 3 minuty udeří 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment Faith No More, taky Jason Donovan nebo Queenie. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte na cestě do Prahy z Brna po dálnici D1 175. kilometr. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Další komplikace vás čeká na Praze 4 v ulici na Pankráci. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a částečně blokují dopravu. Můžete se nárazově zdržet. Šťastnou cestu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Před požárem u chorvatského letoviska Omiš uteklo přes 2000 lidí. 7 zraněných bojuje v nemocnici ve Splitu o život, informují média. Dodejme, že bylo evakuováno přibližně i 300 českých občanů. Téměř 8% kontrolovaných prodejců alkoholu a tabáku umožnilo ve druhém čtvrtletí podle zjištění České obchodní inspekce nákup alkoholu mladistvým. Z 1900 provedených kontrol inspektoři odhalili toto pochybení u skoro 150, mírně méně než před rokem. Ministr školství Robert Plaga zvažuje, zda nezkrátit letní prázdniny a volno více rozložit během roku. Zatím jde ale jen o úvahu. Žádná konkrétní změna se nepřipravuje. Cílem by podle něj mohlo být lépe rozložit odpočinek žáků i učitelů během školního roku.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire. Stroj, na kterém u RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kateřina a Anna Pavelkovi porazili na mistrovství Evropy v Polsku německé plážové volejbalistky 21-16 a 21-15 a jako jediný z 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štoklovou prohráli v osmifinále se Španělkami a obsadili dělené 9. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 33 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku maximálně 31. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Za moment se vrátíme do dnešního rána, kde byla řeč o tetování. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jason Donovan teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Dnešní ráno bylo plné informací. Kolega Lukáš Bláha mluvil i o tetování.
2: Dobré páteční jitro z rána na Signál Rádiu a je možné, že v divoké době přelomu 80. 90. kdy frčel kamarád do deště, jehož muzika pode mnou zní, jste si nechali udělat takzvaně kérku. Já o tom mluvím proto, jelikož 14. srpnový den je dnem odstraňování tetování. A třeba po letech už vám to nepřijde jako takový dobrý nápad. Průzkumy ukazují, že asi čtvrtina potetovaných lidí lituje svého tetování a zájem o laserové odstranění na klinikách v Česku každým rokem roste v řádu tisíců případů. No, myslím, že asi nejčastější je to v případě toho, že si dotyčný nechá na kůži dát jméno své milované osoby a pak to jaksi nedopadne. To je už pak trošku problém. Jediné, u čeho se to dá ještě celkem zachránit, je jméno Lenka, to mi totiž posílala moje kamarádka, kterou tímto zdravím, a hlavně na Moravě se to hodí, protože tam si k Lence můžete přidat pá a máte vytetovanou pálenku.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o rodinnou vstupenku do jeskyní. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde už za chvíli budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Madonna, Bryan Adams nebo třeba Spania zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní signál rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák, signál rádia.
0: Čtvrté album kapely, Stain on Main single, který původně měl vzniknout až o rok později, protože si formace chtěla dát pauzu. Navíc jim utekl kytarista a najednou zjistili, že vlastně není s kým udělat nahrávku. A tak se všechno řešilo docela na poslední chvíli. Dalo by se říct, že celé album a vlastně i single z něj, pilotní, byl tak jako ušit horkou jehlou. Ale paradoxně, možná to všemu prospělo, protože díky tomu slavil velké úspěchy po celém světě a formace se stala ještě o něco známější. Partička, která u nás nedávno vystoupila živě, zazní i teď na Signál rádiu. Duran Duran, Tyrus!
1: Magneťák, Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tina Turner, 14. hodina je tady, krásné odpoledne, přeje Signál Rádio. Za moment For Not Blondes, Nick Kershaw nebo třeba Shiny O'Connor, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky pojďme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli se zdržíte na Praze 5, křižovatka ulic Vltavská a Svornosti. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, tak na to myslete a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. Rozsáhlý požár v okolí chorvatského Omiše si vyžádal evakuaci stovek lidí, přibližně i 300 Čechů. Evakuovaní turisté byli převezeni do bezpečí, podle dosavadních informací jsou čeští občané v pořádku. Požár se během noci rychle šířil i kvůli silnému větru. Chorvačtí hasiči nasadili zhruba 160 hasičů a také hasící letadla. Oheň podle místních úřadů zasáhl až 1000 hektarů a poškodil několik domů a vozidel. Na místě pomáhají i čeští policisté. Situace se podle hasičů oproti noci zlepšila, ale zásah dál pokračuje. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka budou některé plody kvůli suchu menší a mohou mít i popálené slupky. Týká se to hlavně jablek a hrušek. O víkendu budou teploty stoupat vysoko nad 30 stupňů, což může způsobovat komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice a také zvyšovat zátěž na lidský organismus. Proto Český meteorologický ústav vydal výstrahu, ve které před těmito vedry varuje.
0: Co se děje v regionu?
2: Přestavba Smíchovského nádraží vstoupila do další fáze, která ale přináší výluku jedné z kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati má vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobsluhují a některé z vlaků nejedou vůbec. Cestujícím jsou na nádraží k dispozici koordinátoři, kteří poradí. Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Jakub Jan Kryške, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Sémanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V olympijském bazénu v Paříži vyhráli úvodní rozplavbu a vylepšili český rekord. Sémanová navíc po včerejším triumfu na 200 metrů volný způsob bude usilovat o další medaili.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 30 až 33 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku maximálně 31. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 4 minuty, k tomu tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start Elton John, hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Freli.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nick Kershaw teď s námi na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy skončilo přátelství dvou hudebních velikánů. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na počátku je tu vlastně hned jeden konec, a to kamarádského vztahu. 3 roky po úspěšném duetu The Girl Is Mine radí Paul McCartney Michaelu Jacksonovi, aby své finance vložil do vlastnictví hudebních práv. Král popu proto 14. srpna 1985 učinil vítěznou nabídku ve výši 47,5 milionu dolarů na více než 250 písní skladatelské dvojice McCartney-Lennon. To se ukazuje být vynikající investicí, ale jejich přátelství tím bylo zadupáno pod zem.
4: Michael, we're not gonna fight about this, okay?
5: Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter.
3: Po proudu času plujeme do letopočtu 1993, kdy necelé 2 roky, které uplynuly od jeho smrti, zaznamenal Freddie Mercury svůj první solový hit číslo 1. Skladba Living on My Own vyšla původně v roce 1985 na albu Mr. Bad Guy, ale až výtečný remix britské party No More Brothers ho vynesl k hitparádovým výšinám.

vzpomínka má téměř státnický význam. 14. srpna před 11 lety byl poprvé v historii zveřejněn playlist oblíbené muziky prezidenta Spojených států amerických. Bílý dům se připojil ke Spotify a Barack Obama do svého seznamu interpretů zařadil Aretu Franklin, Boba Dylana, ale třeba též Coldplay.

0: Takhle hraje Signál Radio a Bruce Springsteen. Komentovaná krvení, slavnosti města nebo pivní festival. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánky přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Třeba Weather Girls, Joe Cocker nebo Hot Chocolate, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.

0: Billy Joel ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Další prázdninový víkend nabídne opět mnoho akcí, některé z nich vybral Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud ještě nemáte jasno o svém víkendovém programu, tak mám pro vás pár tipů a začneme třeba v zoologických zahradách. Ta v Praze má v plánu komentovanými krmeními a setkání oslavit Mezinárodní den slonů. Jihlavská zoologická zahrada oslaví Mezinárodní den tamarínu pinčích. Seznámíme se tak s těmito drobnými, kriticky ohroženými primáty. Pokud to máte kousek do Rumburku, tak se určitě v sobotu stavte. Na programu jsou tady totiž slavnosti města a nabízí bohatý program. Kdo chce vidět hromadu traktorů, tak zamíří do Žďárce u Seče, kde je v plánu v sobotu oblíbená traktoriáda se spanilou jízdou, závody traktorů, soutěží v koulení pneumatik a bohatým programem pro děti i pro dospělé. A co takhle vyrazit na pivko? Zvu vás totiž i na 36. ročník Mezinárodního pivního festivalu v Litoměřicích. Veřejná část tohoto festivalu zaplní v sobotu zdejší Tyršovo náměstí. Pokud jste si vybrali, tak stačí vyrazit. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Rembrandt chviličku před 15. hodinou. Tady je Signál Rádio a taky naše 80. léto. Za moment Phil Collins, Buggles nebo třeba Michael Jackson. Teď už pojďme na dopravu a taky na zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 v ulici Vrchlického. Tady je nehoda osobního vozidla s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky a taky policie. Další komplikace vás potom čeká na Praze 7. Křižovatka ulic Kamenická a Veletržní. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne ze studia Signál Rádia přeje Lucie Koldová. Máme pátek 14. srpna a teď k tomu podstatnému, co přineslo dnešní dění doma i v zahraničí. Čtvrteční nehoda na železnici zastavila provoz mezi Ostravou a Studénkou poté, co na jedoucí vlak spadlo trolejové vedení. Hasiči evakuovali celkem 180 cestujících ze dvou vlaků a před půlnocí se povedlo obnovit provoz po jedné koleji. Plné zprovoznění trati se předpokládá v sobotu večer. Dnes v Evropě pocítí teploty nad 35 stupňů Celsia více než 150 milionů lidí. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Vysoké teploty se očekávají zejména ve Francii, Německu, Španělsku a Itálii. Ve Francii, v Británii i v dalších evropských zemích bojují hasiči s četnými požáry a jejich úkol ještě komplikuje mimořádně vyschlá krajina, píše agentura AP. Diametrálně rozdílné počasí mají východně od japonské metropole Tokio, kde řádí přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy. Ty si vyžádaly nejméně 8 lidských životů. Desítky tisíc domácnosti se ocitly bez elektřiny a tisíce lidí přes noc uvázly na letišti Narita u Tokia.
0: Co se děje v regionu?
2: Do Koněprus na Berounsku by se mohla vrátit železnice. Trať, která spojovala Králův dvůr, Beroun a Koněprusy a která sloužila pro převoz vápence, zanikla na konci roku 1962. A je docela možné, že se dočká alespoň částečné obnovy. Klub pro obnovu malodráhy totiž plánuje obnovu alespoň 700 metrů trati a základního areálu a depa v Koněprusech. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby měly v pohárové Evropě 50% úspěšnost. Podrobnosti přidá sporták Petr Plintovič.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy uspěl Jablonec. Ten vyhrál i odvetu v Lotyšsku. Tým RFS Riga porazil 2-1 a ve čtvrtém závěrečném předkole se utká s Glasgow Rangers. O konferenční ligu si zahraje také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. Votroci prohráli oba duely s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy 0-1. V Istanbulu rozhodl jediným gólem Václav Černý.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní obloha je většinou jasná. Rtuť teploměru se odpoledne vyšplhá až k 33 stupňům. Dnešní noc bude chladnější, nejnižší teploty 15 až 10 stupňů. Naopak sobotní den nás zahřeje. Očekáváme jasnou až skoro jasnou oblohu, denní maxima 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě pak 28 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, místy mírný vítr z jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Aktuality jsou pro tuto chvíli za námi. Zůstaňte se Signál Rádiem a užijte si příjemné odpoledne.
0: Signál Rádio.
4: Tři minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Když se technika zblázní, může být zaděláno na pořádný malér. Poslouchejte dál, víc prozradím za chvíli. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Alfavel.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Phil Collins, teď s námi na Signál Rádiu. Máte chytrý telefon? V tom případě dávejte dobrý pozor, kde ho necháváte. Neobvyklý případ řešila jihočeská policie. Na jejich dispečing dorazila SOS SMS se žádostí o pomoc. Počet zraněných osob 1. Když policie celou věc začala prozkoumávat, zjistila, že telefon patří starší ženě, vyrazili na místo a tam se zjistilo, že o pomoc si volal sám mobil. Topil se v čaji a psal, že je zraněný. Tak dávejte na to pozor. Na druhou stranu policie sama říká, že pořád je lepší, když takový omyl se stane a skutečně tam přijedou, než kdyby vlastně jako se nic neřešilo, mysleli si, že se jedná o chybu a neštěstí bylo na světě. Nicméně technika může v tomhle tom horku zvlášť selhávat a nemusí jít pouze o horký čaj. Tak občas ten váš mobil zkontrolujte, jestli náhodou nedělá nějakou neplechu a neděsí třeba nějakými varovnými SMS někde na dispečinku.

0: Velká ikona z osmdesátek, to jsou Queeni. V sobotu, kromě toho, že den odstartujeme společně a vystřídá mě Lukáš Bláha, nás doplní i Martin Hovorka. Tentokrát nabídne evropský žebříček z roku 1988. Signály světových hitparád začnou úderem 18. hodiny, tak si udělejte čas a buďte u toho s námi.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Za 3 minutky bude 3:15, Signál Rádio je s vámi a dál po 16. bude i Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Co ty a energetické nápoje?
1: Já je nepiju, jedině, jako myslíš, jako normálně energetiáky, nebo kafe a tak.
0: Já nevím, jestli ta káva se do toho dá zahrnout, protože ta je zdraví prospěšná v určité míře. A čaj to samý.
1: Ano.
0: Tak já bych vzal jenom ty energy drinky.
1: Vlastně. Tak ty nepiju.
0: Nepiješ.
1: Mm-mm.
0: Děláš dobře, samozřejmě. Já je piju občas.
1: Aha.
0: A ne proto, že bych potřeboval energii, ale protože mi prostě chutná. Ne?
1: Tak to mě právě tolik ne.
0: Je to na každý. Jo? Takže občas si je dám i třeba v míchaném drinku.
1: Aha.
0: A zítra k tomu bude dobrý důvod, protože je Mezinárodní den energetických nápojů.
1: No tak ten je pro tebe úplně,
0: na sobotu,
1: viď?
0: Jak dělané, dáme si je s nějakým dobrým pitím,
1: to bude
0: třeba
1: večer.
0: Promíchat, jo, netřepat a tak.
1: Uh-huh.
0: No a budeme k tomu hrát i 80. To všechno bude během soboty, ale co po 16. Budou signály pro radost?
1: Určitě budou, ve 6:45, myslím.
0: Ano, tak už teď si můžete promyslet, komu byste tu radost chtěli udělat, jakou píseň z 80. byste rádi někomu věnovali a ve správný čas Terce zavolat. Já se loučím a neloučím se nadlouho, slyšíme se totiž společně zítra ráno, takže budeme vstávat. Mějte se krásně a zítra v 8.

0: To byla Annie Lennox v éteru Signal Rádia. Už za chvíli v něm uslyšíte i Lucku Koldovou s novými zprávami. A po nich opět najedeme na osmdesátky. Čekají tu na vás Status Quo, Pointer Sisters nebo M People.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě ale rychlý náhled na silnice. Nehoda dvou osobáků je v Bubenečském tunelu ve směru na Břevnov. Má tu být neprůjezdný odbočovací pruh, tak s tím, když tak počítejte. A ještě se přemístíme na D1 ve směru na Brno, kde se srazily dvě osobní auta na 180. kilometru. I tady opatrně a my vám přejeme šťastné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 14. srpna, něco málo po 16. hodině a přehled událostí je tady. Pěkné páteční odpoledne přeje Lucie Koldová. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy. Jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost, uvedl Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Oslava narozenin v polských Katovicích skončila brutálním útokem na mladíka, kterého měla skupina jeho vrstevníků polít benzínem a zapálit. Chlapec je po incidentu z minulého týdne v umělém spánku. Policie už podezřelé zadržela. Dva lidé dnes ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské zprávy je obětí 29-letá žena a její 9-letý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí. Úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.
0: Co se děje v regionu?
2: Do tématu případné rekonstrukce železničního mostu v Praze na Výtoni vstupuje také svaz cestujících ve veřejné dopravě. V dopise, který zaslal ministru dopravy, požaduje do 30 dnů definitivní rozhodnutí o případné rekonstrukci. Ministerstvo se brání tím, že postup dalšího řešení Správa železnic oznámí do konce roku a rozhodnutí musí vycházet z odborného posouzení, nikoliv z veřejného tlaku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavkyni Barboře Sémanové se na krku houpe další zlato. Její vítězný závod prožíval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Plavkyně Barbora Sémanová je po čtvrté v kariéře mistryní Evropy, z toho po třetí v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži navíc výrazně vylepšila svůj český rekord o 74 setin sekundy. Sémanová je také novou rekordmankou evropských šampionátů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu očekáváme jasnou až skoro jasnou oblohu s nejvyššími denními teplotami mezi 31 až 36 stupni. V tisíci metrech na horách kolem 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, místy mírný vítr z jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Po celý víkend platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami. Zprávy pro tuto hodinu jsou za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Hezké odpoledne i ode mě. My jsme se tady ve studiu vyměnili s kolegou Lukášem Frélichem, takže vás moc zdraví Terka Veselá. No a my samozřejmě začneme jak jinak než osmdesátkami. Uslyšíte Status Quo nebo Pointer Sisters, ale nebude toto jediné, protože se vydáme i na zámek Zákupy, který čeká velká rekonstrukce. Na tu si ale budete muset počkat s hity Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signal Rádiu jsme s M People hledali hrdinu a budeme v tom pokračovat na zámku Zákupy na Českolipsku, který chystá obnovu cenných barokních teras. Nyní se bude chystat nezbytná projektová dokumentace a samotná rekonstrukce by podle náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květy Vinklátové měla začít nejpozději do 5 let.
1: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. V té výběrové komisi na projektování budeme mít svého zástupce, protože chceme samozřejmě být přítomni od začátku do konce té obnovy. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo, aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. Jejich současný stav je ale havarijní. Areál ohrožuje také značně narušená sochařská výzdoba, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus.

0: Na Signal Rádiu si užíváte 80kové léto a jelikož letos se do nás vedra opravdu obula, rozhodně není nad to se za tropického dne schladit v příjemném stínu, anebo nejlépe rovnou v chladné jeskyni. Výlet do nějakého českého podzemí může být nezapomenutelným dobrodružstvím a my pro vás už v příštím týdnu budeme mít opět soutěž, ve které bude možné získat rodinné vstupné do několika jeskyní v celém Česku. Určitě tedy po celý týden poslouchejte ranní vysílání, dovolejte se do studia a zodpovězte na otázku odpovědí ano nebo ne. Když všechno klapne, rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti bude vaše. Tak já vám budu držet palce a pokud vás zajímá, na jaké jeskyně se vstupenka vztahuje nebo cokoliv dalšího, všechno najdete na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Za 4:45, doba, kdy jste si za společníka vybrali Signál Rádio. A určitě nebudete litovat, protože vám už za chvíli na oplátku bude hrát hity od Johna Farnhama, Bee Gees nebo Glory Gaynor.
1: Signál Rádio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+ po celém Česku. Když slyšíš

0: Hlas Glory Gainer značí konec 16. hodiny. Na řadě je opět po hodině doprava a zprávy Lucky Koldové. A potom už samozřejmě osmdesátky, tentokrát od Cars, Roya Orbisona a Ari Gary.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V této hodině zamíříme na D11 ve směru na Hradec Králové. Tady je nehoda dvou osobáků na druhém kilometru a neprůjezdný levý jízdní pruh. Projíždějte tady s vyšší opatrností a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne. V následujících minutách se podíváme na to nejdůležitější, co se děje teď doma i ve světě. Ve třetím pilíři penzijního spoření na konci letošního prvního pololetí spořilo a investovalo téměř 3,9 milionů účastníků, což bylo o 18 tisíc méně než na konci předchozího roku. V doplňkovém penzijním spoření podle Asociace penzijních společností ČR investovalo necelých 2,3 milionů účastníků, o 118 tisíc více než na konci loňského roku. Ve starém penzijním připojištění, do kterého se nyní více než 13 let nedá vstoupit, zůstalo 1,575 milionů lidí. Letošní pokles činí asi 138 tisíc klientů. Podle hydrologů je v boji se suchem nutné spojit několik kroků. Lépe zadržovat vodu v krajině, využívat vodní nádrže a šetřit se stávajícími zdroji. Česko je totiž odkázané pouze na vodu ze srážek a proto je důležité zabránit jejímu rychlému odtoku z krajiny. Rusko dnes odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro polovičatá opatření, která by nabídla druhé straně oddech, uvedla agentura Reuters. Rusko i Ukrajina v posledních týdnech zesílili útoky proti obchodním lodím v Černém moři, což vedlo k růstu cen obilí na světovém trhu.
0: Co se děje v regionu?
2: Přestavba Smíchovského nádraží vstoupila do další fáze, která ale přináší výluku jedné z kolejí mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati má vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobsluhují a některé z vlaků nejedou vůbec. Cestujícím jsou na nádraží k dispozici koordinátoři, kteří poradí. Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V bojích o postup do finále na mistrovství Evropy v Birminghamu dnes neuspěla žádná z trojice českých oštěpařek. V kvalifikaci vypadly také oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu dopoledne vyjde v platnost pro celý víkend výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami. Konkrétně zítra se bude rtuť teploměru pohybovat mezi 31 až 630 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný vítr z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Obloha bude jasná až skoro jasná. Zpravodajskou relaci pro vás připravila Lucie Koldová. Za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
3: Máme tu 5:00 odpolední, pátek, já vás moc zdravím a zároveň doufám, že už máte většina konec všech pracovních povinností a můžete se tak naladit na víkend. Pokud máte v plánu třeba grilovat, tak si už za chvíli řekneme, na co si dát pozor u zmraženého masa. Ale teď pojďme postupně vjet do víkendu s Cars a Hit and Drive.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vamos a la playa, to vám hrálo na Signál Rádio. A jelikož jsme se teď pořádně vyhřáli na pláži, tak se pojďme schladit tím, že nakoukneme do našich mrazáků. Protože přestože ty se mohou zdát, že jsou vše spásné, i potraviny, které do nich ukládáme, mohou samozřejmě časem ztratit svoji kvalitu. A týká se to hlavně masa. Schválně, jestli třeba víte, jak dlouho už máte v mrazáku kuřecí stehna, která čekají na svůj den D. Právě totiž u kuřecího a krutího masa se doba skladování docela liší podle toho, co přesně jste zamrazili. Celé kuře nebo celá krůta zvládnou zhruba rok, ale jednotlivé části už pouze kolem 9 měsíců a mleté maso dokonce jen 3 až 4 měsíce. V případě, že je maso už uvařené, počítejte také se 4 měsíci a pokud ho máte třeba ve vývaru nebo v omáčce, tak to vám vydrží až půl roku. Pro mnohé to možná není žádné překvapení, ale určitě není na škodu si to takhle připomenout, ale opatrní buďte třeba i v případě, že má maso šedé nebo nahnědlé skvrny, to totiž může jít o spálení mrazem, které sice nemusí hned znamenat, že je maso nebezpečné, ale výrazně zhoršuje jeho kvalitu. Tak jestli si z tohoto něco odnést, tak asi to, že se určitě vyplatí balíčky s masem nadepisovat, ať v tom máte přehled a vyvarujete se jakýmkoliv komplikacím, ale pokud vás čeká jakákoliv víkendová grilovačka, já vám přeju hlavně dobrou chuť, vybírejte správně a teď už pojďme za mistrem Bigem a hitem To Be With You.

0: Půl šestá je na Signál rádiu ve znamení hitu Kde kdo je dál od Petra Kotvalda a už za chvíli naváže kapela Katrina and the Waves, Prince, Kylie Minogue a taky dnešní hit z Magiče.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: hitem The Locomotion jsme se na Signál rádiu dostali do 17 hodin 40 minut, což je čas na to vložit jednu z našich kazet do Magiče.
1: Magneťák Signál rádia.
0: V dnešním Magneťáku si poslechneme australskou kapelu INXS a jejich hit Disappear. Kapela vznikla už na konci 70. let a během následující dekády se z ní stala jedna z nejúspěšnějších australských skupin. Disappear pak patří mezi jejich známé hity a zajímavé je, že se v něm INXS trochu odklonili od rockovějšího zvuku a dali větší prostor výrazné melodii a popovějšímu refrénu. Tak si ji teď pojďme poslechnout.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Velkou peckou Dangerous od kapely Roxette uzavíráme 17. hodinu na Signál Rádiu. Čekají nás poslední doprava a zprávy Lucky Koldové a mezi tím se můžete naladit na to, že 18. hodinu otevřou Gazebo, Queenie a Tiffany.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda při 18. hodině je na Praze 5 v ulici Kartouská, kde kvůli nehodě dvou osobáků počítejte s neprůjezdným levým jízdním pruhem. A pokud jedete směr Slovensko z Brna, tak na 53. kilometru D2 dejte velký pozor na nehodu dvou osobáků a motorky. Nehoda může bránit ve skoro celé šířce vozovky, takže je dost pravděpodobné, že se tady bude tvořit kolona. Ať už ale jedete kamkoliv, mějte šťastný příjezd do vašeho cíle a poklidné cesty. Mějte se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, víkend už klepe na dveře, ještě předtím ale patří pár minut přehledu událostí. Pražské letiště dokončilo závěrečnou etapu modernizace okolí hlavní ramveje, na kterou se dnes odpoledne vrátil veškerý letecký provoz. Za 4,5 měsíce vzniklo 17 stavebních a technologických projektů za více než miliardu korun. Všechny klíčové práce se podařilo dokončit v plánovaném termínu. Do odpadkových košů na pražském Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadků denně. Třetinu tvoří nápojové obaly. Vyplývá to z analýzy, kterou ve čtvrtek a dnes uskutečnil pražský magistrát Praha 1 a Institut cirkulární ekonomiky. Čínský automobilový průmysl zažívá v zahraničí prudký růst a dobývá trhy od Evropy až po jihovýchodní Asii, kde vyvíjí silný tlak na zavedené automobilky, jako jsou Toyota Motor a Volkswagen. Na domácím trhu je ale situace odlišná. Prodej automobilů zde od konce loňského roku neustále klesá.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha se už brzy dočká příletu válečného letounu Spitfire. Stroj, na kterém UR RAF létal plzeňský rodák Karel Pošta, se objevil na zahraničním inzertním portálu s tím, že se nachází v hangáru v Austrálii. Aktuálně je letoun v Belgii, kde prochází celkovou renovací. Novým majitelem je Ivo Lukačovič, majitel společnosti Seznam, a ten předpokládá, že stroj v Česku poprvé přistane ještě letos v létě. Honza Navrátil, Praha.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy jako jediný z 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále na mistrovství Evropy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 31 až 36 stupni. V 1000 metrech na horách kolem 25 a na Šumavě okolo 28 stupňů. Foukat bude slabý, místy mírný vítr z jižních směrů o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Celý víkend bude v platnosti výstraha před vysokými teplotami platná pro všech 14 krajů, dále také výstraha před zátěží teplem. A to je ze zpravodajského přehledu vše. Lucie Koldová vám přeje pátek plný pohody.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný podvečer, trávíte čas, jak nejlépe to jde, s hudbou Signál Rádia. Ale je pravda, že v tomhle počasí je to ještě o něco lepší s melounem. Ten prostě dokonale osvěží i v tom největším vedru, ale musíte samozřejmě vybrat ten správný. Podle čeho, to se dozvíte už za chvíli. Do té doby to nejlepší z hitů 80. let, kterými vás provází Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tiffany nás na Signál rádiu přinesla skoro do 6:45. A kdo si nedokáže představit léto a hlavně tahle tropická vedra bez melounu, tak si pojďme říct, jak vybrat ten správný, protože nebudeme si nalhávat, to je někdy skoro věda. Proto, aby byl meloun sladký, šťavnatý, nemoučný a bez chuti, tak by měl mít žlutý flek. To je totiž místo, kde pohodlně ležel na zemi a zrál. A čím sytější žlutá, tím je to prý lepší. Dalším dobrým znamením je dutý zvuk, který uslyšíte, když meloun poklepete, a taky vyschlá a zatočená stopka. Ta totiž signalizuje, že meloun byl utržený ve správnou chvíli. A pokud se vám bude chtít, tak si ho zkuste i potěžkat, protože když se vám bude zdát, že je těžší, než byste očekávali, tak bude pravděpodobně plný šťávy. No a potom už nezbývá, než si ho dovést domů, nakrájet, ale to může pokračovat. Tak hodně štěstí s vybíráním a pěkný vstup do víkendu.

0: půl sedmé si dopřáváte to nejlepší z osmdesátek na Signal Rádiu. Už za chvíli se z vašich reproduktorů polinou hity od Cher, Lighthouse Family nebo Pet Shop Boys, ale ještě předtím si pojďme připomenout, o co soutěžíme příští týden.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně?

0: Ladíte Signál Radio, kde nám do konce hodiny budou hrát Ricky Epovery, Kim Wild nebo Duran Duran, ale nejprve nás kolega Luboš Dvořák vezme na výlet na Slovensko.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Tentokrát jsme se toulali v dolinách, jak zpívá znovu objevovaný zpěvák Karol Duchoň. Při návštěvě Bachledovej doliny ve východních Vysokých Tatrách jsme objevili největší a nejdelší potoční skanzen Osturňa. Jedna dřevěná chaloupka stála vedle druhé. V jedné je i krčma s haluškami a uzeným. Zaparkovat se dá pohodlně a zdarma u kostela s cintorínom nebo u hasičárny. AI nás pak zavedla pod vrcholy Malé Fatry ke Šutovskému jezeru, přezdívaného Plitvická jezera, ale bez Vinetua. Modř vody zaplaveného lomu s kulisami odtěžených stěn připomínala film Poklad na Stříbrném jezeře. Jenže během naší návštěvy panovala horka, a tak areál připomínal čínský bazén. Už podle parkoviště za 4 Ečka bylo jasné, že se k vodě musíme prodrat sice zdarma, ale přes sluníci se nejen domácí. Vzdali jsme to. Tak snad příště. Tak do počutě, Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Hezký večer, milí posluchači, ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. My jsme se společně dostali do 7 hodiny, v té si ode mě už za chvíli převezme mikrofon Martin Čípa, který vám odhalí, s kým vším se Nena vyfotila na 80kovém festivalu, nebo kdo třeba letos slibuje velké oznámení. Ale než se tak stane, tak dáme samozřejmě prostor 80kám, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl hit I Can See Clearly Now na Signál Rádio. Už za chvíli zazní CC Catch nebo Dire Straits, ale ještě předtím Martin Čípa a přehled o tom, co se děje na sítích hvězd.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: Nena sdílala na Instagramu fotky ze slavného fotbalového stadionu Schalke. Nedorazila za sportem, ale na osmdesátkový festival. Vyfotila se třeba s Kim Wilde, ale na stejném pódiu vystoupili taky Alphaville, Starship nebo Camouflage. Už dříve se spekulovalo, že Mariah Carey by se měla vrátit po 8 letech na starý kontinent. Teď jedna celosvětová pořadatelská agentura sdílela fotky koncertních hal oblečených do vánočního hávu a slibuje velké oznámení. Komentující v tom vidí spojitost a vyhlížejí termíny evropského turné autorky jednoho z nejikoničtějších vánočních songů všech dob. Sítěmi proletěla taky zpráva o chystané druhé části memoárů zpěvačky Cher. Představení knihy, která měla původně vyjít už na podzim loňského roku, se po třetí odkládá. Ani letošní termín neklapne a fanoušci tak musí čekat až do roku 2027. A ABBA na sítích slaví 50 let od vydání megahitu Dancing Queen. Tento týden taky probíhají oficiální party k tomuto jubileu. Nejen ve Švédsku, ale taky v Austrálii, Mexiku nebo polské Varšavě. Zatím není jasné, jestli se na některé z akcí kapela taky objeví. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Páteční večer si užíváte se Signál rádiem a komu teď vstup do víkendu ještě více zpříjemníme, prozradí posluchač Pavel.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Pavle, slyšíme se.
2: Slyšíme se.
0: Hezký večer, tak vy jste dneska DJem Signál rádia. Prozradíte komu a co zahrajeme?
2: Tak já bych chtěl zahrát písničku od Káje Gota a Být stále mát.
0: Ano.
2: A bylo by to pro moji milovanou ženu Káťu, kterou moc miluju a strašně si ji vážím.
0: To je od vás krásný, tak já doufám, že to slyší. A mějte krásný večer, posílám Káju.
2: Tak díky moc, naschle.
0: Naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný páteční večer všem. Vstup do víkendu si užíváte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. 8. hodinu nám otevře opravdu zlaté osmdesátkové trio Bryan Adams, ABBA a Rick Astley. A jako třešničkou na dortu pak bude Lukáš Bláha a Signály hudební minulosti. Víte třeba, jakou radu dal Paul McCartney Michaelu Jacksonovi? Pokud ne, nevadí, protože Luky vám to už za chviličku řekne. První je ale na řadě Bryan Adams.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rick Astley se ve čtvrt na devět chopil mikrofonu Signál rádia, ale už ho předává kolegovi Lukymu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na počátku je tu vlastně hned jeden konec, a to kamarádského vztahu. 3 roky po úspěšném duetu The Girl Is Mine radí Paul McCartney Michaelu Jacksonovi, aby své finance vložil do vlastnictví hudebních práv. Král popu proto 14. srpna 1985 učinil vítěznou nabídku ve výši 47,5 milionu dolarů na více než 250 písní skladatelské dvojice McCartney-Lennon. To se ukazuje být vynikající investicí, ale jejich přátelství tím bylo zadupáno pod zem.
3: Michael, we're not gonna fight about this, okay?
4: Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter.
2: Po proudu času plujeme do letopočtu 1993, kdy necelé 2 roky, které uplynuly od jeho smrti, zaznamenal Freddie Mercury svůj první solový hit číslo 1. Skladba Living on My Own vyšla původně v roce 1985 na albu Mr. Bad Guy, ale až výtečný remix britské party No More Brothers ho vynesl k hitparádovým výšinám.

Vzpomínka má téměř státnický význam. 14. srpna před 11 lety byl poprvé v historii zveřejněn playlist oblíbené muziky prezidenta Spojených států amerických. Bílý dům se připojil ke Spotify a Barack Obama do svého seznamu interpretů zařadil Aretu Franklin, Boba Dylana, ale třeba též Coldplay.

0: Páteční večer si užíváte se Signál rádiem, které vás dopuje osmdesátkovými hity. Ale to teprve počkejte na 9. hodinu večerní. To totiž vypukne The Power of Love, neboli 5 hodin nejkrásnějších balad a ploužáků o lásce, které vás stejně jako všechny naše písničky přenesou do 80. let, ale s plnou várkou něhy. Tak pokud si dnes chcete dopřát romantiku, laďte nás od 21 do 2 do rána.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Don't worry, be happy. Na těchto povznášejících a vyletněných vlnách se s vámi loučí Terka Veselá. Já vám přeju krásný zbytek večera a ještě vyvedenější víkend. Určitě nezapomeňte, že už od celé tu budou hrát pouze romantické songy, takže určitě nikam neodcházejte. Ale do té doby ještě užívejte se Stars on 45, Traveling Wilburys nebo Shakespeare's Sister. Tak se mějte hezky a slyšíme se zase v úterý. Ahoj!
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80.
2: Rád poslouchám Signál Rádio.
3: Ty vaše 80. mi hrajou skvěle do noty.
2: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdraví.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál rádio.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
0: na signalradio.cz.